guitar, say what I say. Guitar talking.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
3: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
2: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odnesi!
3: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodánku je to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary.
5: To vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice. To všechno se už tento týden potká v našich kinech.
6: Maruška mě opustila. Takový Marušek je ještě obšťastný, oplodní.
4: Opustí moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
7: Ne. To není černobílý prostě, táta nebyl.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
8: Z toho příběhu je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
9: Melodický rock? To je Skyrock.

0: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V Zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
3: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 13. září se Skyrokem. Těžce nemocný Terry Fox chce svým během napříč Kanadou překonat bezmocnost a dodat sobě i jiným odvahu v boji s rakovinou, kterou trpí. Přestože této zákeřné nemoci nakonec podléhá, jeho příběh podnítí vznik humanitární akce nazvané Běh Terryho Foxe. Jejímž smyslem je vyjádřit solidaritu s lidmi nemocných rakovinou. První běh, jehož tradice je dnes již pevně zakořeněná i díky oficiální podpoře Kanady, se koná právě 13. září 1981. Solidaritu podporuje i mládežnická organizace Scout. Také jste do něj chodili jako školou povinní? Od roku 1911, kdy vzniká, ho totalitní režim celkem třikrát ruší. První zákaz činnosti přichází v roce 1940 od nacistických okupantů. Na konci druhé světové války je sice scouting v tehdejším Československu obnoven. Neubíhá ovšem ani 5 let a komunisté s ním znovu končí. Děje se tak 13. září 1950. Znovu přichází na scénu na konci 60. let. Po potlačeném pražském jaru ho ale v roce 1970 pohlcuje pionýr. Prozatím je scout znovu vzkříšen po sametové revoluci v prosinci 1989. Teď se vrhneme na hudební, přímo metalové skauty. 13. září 1961 startuje svou životní dráhu kytarista a zpěvák Dave Mustaine. Ryšavý velikán, stylotvůrce thrash a speed metalu, který působí na scéně se svou kapelou Megadeth, spolu zakládá i Metalliku. V roce 1967 vstupuje do světa Tim Ripper Owens. Metalový zpěvák, nejznámější ze svého působení v Judas Priest v letech 1996 až 2003. Opět zítra servírujeme výběr z dějin, nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si píš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.

Hodina bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
3: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
2: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odneseš!
3: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, na prodánku to zapomeň, ty, ta tvoje, Bloody Mary,
5: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, Švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
6: Je? Maruška mě opustila. Takový Marušek ještě obšťastní, oplodní.
7: Opustí moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
8: Baba, to není černobílý prostě, táta nebyl.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
9: Je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
10: Skyrock. Baví nás bavit vás. I v neděli.
0: Skyrock.
11: Nejlepší rockový výběr.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno.
0: Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem.
1: Také po 7 hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
0: To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
0: Hlas lidu.
2: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
3: Sport. Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují o celkový titul. Držte našim lvícím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
0: Počasí.
3: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto a bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Babí léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: pro dnešní den.
1: Berani, nestrácejte čas s něčím, co nemůžete změnit. Víci, možná příjemně překvapíte romantickým gestem. Blíženci, zvolte si priority víkendu, zbytek nechte na potom. Raci, něco ve vás vzbudí ohromnou zvědavost. Lvi, určete si pořadí svých aktivit, hezky krok za krokem. Pany, rodinný pokec nemusí být vždycky o názorové schodě. Váhy, jděte ven, jděte na sluníčko. Štíři, některé věci si nechte jen sami pro sebe. Střelci, rodina ocení, že držíte spolu. Kozorozi, občas se některé spory vyřeší tak, že se o nich nemluví. Vodnáři, uvědomíte si, jak důležité jsou pro vás vztahy. A co my ryby, i při špatném rozhodnutí se prý dokážeme stále usmívat.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
5: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
4: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
5: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
10: Bystro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
11: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
12: Ahoj, tady Giorgio.
13: My name is Giovanni Giorgio.
12: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
16: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
17: Skyrock.

0: životní styl na Skyroku.
1: V našem rádiu spolu řešíme krokovací rekordy a ptáme se vás, kolik jste toho nejvíc našlapali za jediný den, co naše paní účetní svatka?
2: 20 tisíc určitě, letos na Krétě.
1: Pecka, a co vy? Tipnete si, jaký je světový krokovací rekord? Guinnessova kniha rekordů uvádí, že Američan Jesse Castenda ušel v roce 1976 během jediného dne přes 228 kilometrů. Podle délky jeho kroku by to mohlo být přibližně 300 tisíc kroků. To je slušná procházka. A kolik kroků prospívá našemu zdraví? Velký loňský přehled studií ukázal, že výrazné zdravotní přínosy přináší už přibližně 7 tisíc kroků denně. Kroky nám orientačně spočítá mobil, chytré hodinky nebo fitness náramek. Pro přesnější odhad vzdálenosti si v aplikaci ale musíme nastavit správnou výšku a další údaje a sledovat svůj dlouhodobý průměr. Krokování milujeme, spolu kráčíme za dalšími hity a mezi námi už víte, jaký bude váš další krokovací rekord?
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
3: Rádio Hana, Skyrock.
0: Skyrock.
4: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
0: Skyrock.
4: Melodický rock každý den.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
1: Kroměřížsko aktuálně.
3: Další pokus falešných bankéřů má tentokrát šťastný konec, a to přímo na Kroměřížsku. Pozorná žena tam včas zarazila převod svých úspor a obrátila se na policii, která bleskově nastražila past. Pro domnělou hotovost si tak na smluvené místo přišel nic netušící kurýr, na kterého už ale čekali připravení kriminalisté. Prostějov se i letos aktivně zapojil do tradiční ekologické akce a pustil se do úklidu okolí řeky Hloučely. O čistší prostředí se tam společnými silami postaralo vedení města, místní okrašlovací spolek, ochránci přírody ze sdružení Iris a také žáci ze základní školy Edvarda Valenty.
0: Sport.
3: Představte si, že se dozvíte o svém startu v národním týmu pouhé 2 hodiny před zápasem. Přesně to zažil 24-letý český brankář Lukáš Horníček před úvodním duelem Ligy národů s Chorvatskem. I přes konečnou prohru 1:2 byl ale gólman na výkon naší reprezentace náležitě hrdý.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Máme tady babí léto. Po chladnějším týdnu je tady příjemné oteplení. Od pondělí do čtvrtka by nám teploty mohly vystoupat dokonce až k letním 25 stupňům. A díky slunečnému počasí mohou být pocitové teploty ještě trochu vyšší. Jen rána nás stále čekají chladnější. Kvůli jasné obloze nám rtuť teploměru může po ránu spadnout i na pouhých 8 stupňů. Vstávání nám navíc může doprovázet také mlha. Se slunečným počasím tím souvisí taky nedostatek srážek. Podle předpovědi by nám zřejmě do příští neděle neměla spadnout ani kapka.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, opatrně ale projíždíme na D35 na trase Olomouc-Lipník. Za exitem Velký Újezd. Je tady odstavené porouchané auto s přívěsným vozíkem. Nohu z plynu dáme také raději na trase mezi Hulínem a Otrokovicemi, taky pak na cestě mezi Hulínem a Holešovem. Hlásíte nám tu hustou mlhu. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme 27. září a dneska oslavujeme tradiční den českého piva. Tento svátek spadá přesně na předvečer svatého Václava, který je oficiálním patronem našeho pivovarnictví. Takže ideální čas na to zajít na jedno orosené. Narozeniny dnes slaví hned dvě výrazné tváře české hudební scény. Skvělá zpěvačka a muzikálová hvězda Monika Absolonová a legendární rocker David Koller. A zapomenout nesmíme ani na sváteční oslavence. V kalendáři dneska svítí jméno Jonáš. Tohle jméno má hebrejský původ, znamená holub a představuje symbol míru i čistoty. V posledních letech jeho obliba u rodičů strmě stoupá, takže ročně u nás přibude přes 400 nových nositelů. Z našeho rádia vám přejeme příjemnou neděli 27. září.
2: Drášové, máte svátek! Dneska můžete cestovat!
3: Jen prosím ne jako ten biblický Jonáš.
2: Jak to?
3: Protože skončil v břiše velké ryby.
2: Aha!

0: sváteční cesty zavedou kamkoliv.
1: My jsme s vámi.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Skyrock kalendárium.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info I ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Skyrock.
8: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali, kde stezka začíná ještě jednou, kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
2: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start, jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Víkend na Skyrocku.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Do Zábřehu se v pondělí 28. září sjedou stovky krojovaných účastníků na 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Na Masarykovo náměstí se tato velkolepá událost vrací po dlouhých 12 letech a nabídne oslavu tradic z celé Hané, jejímž vrcholem bude tradiční jízda králů. V Dluhonicích se v sobotu převrátil traktor s vlečkou, na které jeli lidé. Lehce se přitom zranilo 11 lidí, které museli záchranáři rozvést do nemocnic v Přerově a Olomouci. Přesné okolnosti této nepříjemné události už vyšetřuje policie. Ve stejný den se v obci konala traktoriáda. S nehodou však podle organizátorů tato akce nesouvisela. K nehodě došlo mimo areál i oficiální program akce.
0: Sport.
3: Bývalý reprezentační útočník Milan Baroš se na vyprodaném městském stadionu v Ostravě oficiálně rozloučil s fotbalovou kariérou. 44-letý vítěz Ligy mistrů si po 6 letech od posledního ligového zápasu užil exhibici před více než 14 tisíci diváky. V utkání plném hvězd, ve kterém nastoupili osobnosti české reprezentace i Barošovi bývalí spoluhráči z Liverpoolu či Galatasaraje, vstřelil oslavenec 4 góly. Výběr reprezentace nakonec zvítězil nad týmem Baníku 11-9, přičemž do hry se zapojili i Barošovi synové a bratr.
1: Máme přehled. Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na kralickém sněžníku včera poprvé škrábaly skla na autech. Na Sněžce nám v uplynulém týdnu poprvé sněžilo. Po chladnějším týdnu se nám ale začíná oteplovat a babí léto by mělo vydržet celý následující týden. Zítra předpověď slibuje nejvyšší teploty mezi 19 až 23 stupni, to samé v úterý a ve středu. Pohybujeme se tak přibližně 8 stupňů nad průměrnými teplotami pro září. Jen po ránu se raději vybavíme teplejší mikinou nebo bundou. Noční teploty by totiž mohly spadnout až ke 4 stupňům nad nulou.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. K havárii osobního auta došlo na výjezdu z Uničova ve směru na Červenku. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Pozor si dáme taky na odstavené auto na krajnici na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Prostějov-Jih. Hlásíte nám taky policejní hlídky, stojí na D1 na exitu Kroměříž-Východ a v Napajedlech v ulici Nádražní. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 13. září se Skyrokem. Těžce nemocný Terry Fox chce svým během napříč Kanadou překonat bezmocnost a dodat sobě i jiným odvahu v boji s rakovinou, kterou trpí. Přestože této zákeřné nemoci nakonec podléhá, jeho příběh podnítí vznik humanitární akce nazvané Běh Terryho Foxe, jejímž smyslem je vyjádřit solidaritu s lidmi nemocných rakovinou. První běh, jehož tradice je dnes již pevně zakořeněná i díky oficiální podpoře Kanady, se koná právě 13. září 1981. Solidaritu podporuje i mládežnická organizace Scout. Také jste do něj chodili jako školou povinní? Od roku 1911, kdy vzniká, ho totalitní režimy celkem třikrát ruší. První zákaz činnosti přichází v roce 1940 od nacistických okupantů. Na konci druhé světové války je sice scouting v tehdejším Československu obnoven. Neubíhá ovšem ani pět let a komunisté s ním znovu končí. Děje se tak 13. září 1950. Znovu přichází na scénu na konci 60. let. Po potlačeném pražském jaru ho ale v roce 1970 pohlcuje pionýr. Prozatím je scout znovu vzkříšen po sametové revoluci v prosinci 1989. Teď se vrhneme na hudební, přímo metalové skauty. 13. září 1961 startuje svou životní dráhu kytarista a zpěvák Dave Mustaine. Ryšavý velikán, stylotvůrce thrash a speed metalu, který působí na scéně se svou kapelou Megadeth, spolu zakládá i Metalliku. V roce 1967 vstupuje do světa Tim Ripper Owens, metalový zpěvák, nejznámější ze svého působení v Judas Priest v letech 1996 až 2003. Opět zítra servírujeme výběr z dějin, nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
0: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
7: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
0: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
7: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Ož by byl zas čas na nějakou to technickou památku. V černovírském lese stojí historická parní vodárna, která měla za úkol přečerpávat pitnou vodu pro Olomouc. Dlužný dodat, že v ostrém provozu byla až do roku 1960, kde si začala voda honit elektriku. Původní pajšl instaloval v roku 1889 při stavbě podle projektu firmy Korte a spol. Vodárna poháněla dva parní stroje se setrvačinkovým kolem o průměru 5 metrů a dvě dvojčinný plunžerový pumpe. Viditelnou dominantou byl ještě 32 metrů vysoký komín, který ale po elektrifikace zbořele. Rozhodně stojí aj za zmínko, že černovírská parní vodárna je svýho droho jediná dochovaná v celé republice. Vodárna se otvírá příležitostně, případně si můžete dojednat exkurzo. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Centrum pro seniory v Holešově rozšířilo své kapacity pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Nový objekt domova se zvláštním režimem nabízí 21 lůžek, z nichž 12 představuje čisté navýšení kapacity a 9 bylo přesunuto ze stávajících prostor. Součástí projektu je také moderní zázemí pro personál i rodiny a nová zpevněná nástupní plocha pro hasiče.
0: Místní rádio, místní zpráva.
2: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětu obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Všech 13 zpřístupněných jeskyní v České republice bude otevřeno i v pondělí 28. září během státního svátku. Návštěvníci tak mohou o prodlouženém víkendu zavítat do podzemních lokalit napříč Čechami i Moravou, včetně Moravského krasu či Javoříčských jeskyní. Vedle běžných tras nabízejí vybrané jeskyně také zážitkové prohlídky v přilbách. Do 30. září navíc na webu zprávy jeskyní ČR probíhá veřejné hlasování o nejlepší prázdninovou fotografii.
0: Sport.
2: Svitavský jezdec Martin Dopita slaví parádní úspěch v motorsportu. V letošním pětidílném mistrovství České republiky v závodech čtyřkolek si vyjel celkové 2. místo a stal se tak domácím vicemistrem. Po letech dřiny se mu navíc otevírají dveře i do světa mezinárodních závodů.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se nám mohou objevit mlhy. Teplotní maxima vystoupají k 23 stupňům. Pokud plánujete výlet do hor, vezměte si sebou raději mikinu. Tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 13 až 17. Foukat by měl jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na svém nejlepším stupni. Zítra nás tak čeká naprosto ideální počasí na výlet. Úterý slibuje také slunečný den, nejvyšší teploty by měly být stejné jako v pondělí. Podobný scénář pak očekáváme i ve středu.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme o zavírku v Olomoucké ulici Na Zákopě mezi křižovatkami ulic Selské náměstí a Železniční. Práce tady potrvají až do konce října. V Sazovicích na Zlínsku si zítra dáme pozor při projíždění obcí. Od 9:30 tady bude probíhat průvod. V úterý zase počítáme při plánování cesty s uzavírkou v Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A to kvůli závodům Prostějovská koloběžka. Ať už jedete kamkoliv, za náš rádiový tým vám přejeme šťastnou cestu.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě B jako Bloodhound Gang, což je partička z Pensylvánie, která hraje alternativní comedy rock a její písničky jsou plné typického satirického humoru. Skupina byla založena v roce 1992 jako naše domovské Rádio Haná. Mimochodem, název Bloodhound Gang je vlastně odkaz na dětský detektivní seriál jedné americké televize.
0: Rádio Haná Skyrock a roková abeceda.
1: V 90. kapela Bloodhound Gang nahrála dvě desky. Přelomová je ovšem ta třetí. Ta vychází 29. února 2000 a obsahuje tu největší hitovku forever, The Bad Touch. Díky tomuto songu uspěli na dvou turné po Evropě a skupina Bloodhound Gang se tak stává velmi populární. V Německu se single Bad Touch dostává na první místo v žebříčku.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Mimochodem, kapela v roce 2000 vystupuje taky na známém českém festivalu Rock for People. Tak jdeme na to. V rokové abecedě to rozjíždí amici Bloodhound Gang. Na Skyroku právě teď s hitovkou Bad Touch.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
2: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
1: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: naším rádiem vám neunikne žádná skvělá akce. Víme, jak si užít prodloužený víkend. S dětmi vyrazíme třeba do Olomoucké pevnosti Poznání. O víkendu se tady můžeme těšit na vědecké dílny, laboratoře i digitální planetárium. V září na téma houby. Ty budeme zkoumat na Zemi i ve vesmíru. Otevřeno bude i na sváteční pondělí, a to od 9 do 17 hodin. A máme tady něco i pro mlsné jazyčky. O víkendu nám probíhají čokoládové losiny ve velkých losinách. Letos na téma s čokoládou do pohádkového světa. Až do pondělka si taky na hradě Sovinci užíváme přízrak temné věže. Top akce začátku podzimu slibuje víkend plný šermířů, divadelních a komediálních scének, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. Na výstavu sportovních a vytuněných aut vyrazíme pak na kroměřížské výstaviště. Těšit se můžeme třeba i na transformátorového hrdinu Bumblebee. Program je opravdu pestrý, stačí si z naší nabídky jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Melodický rock.
1: Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénu. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady. Sport. Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Víme, jak bude. Během odpoledne nám z oblohy postupně bude ubývat oblačnost. Večer se můžeme těšit na vyjasnění. Teplotní maxima pro dnešní den hlásí 18 až 22 stupňů. Na horách máme o něco chladněji, tam bude nejvýše 13 až 17. Vítr nám fouká pouze slabý. Pokud se dnes chystáme na nějakou vyhlídku, určitě se máme na co těšit. Dohlednost je podle odborníků vysoká, konkrétně až 23 kilometrů. Před další pobytem venku se ale nezapomeneme namazat opalovacím krémem. UV index bude na střední hodnotě.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce. Přinášíme vám rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř plně obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování vám přejeme z našeho rádia.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Podívejte se teď dolů. Níž, níž, níž, ještě níž, podívejte se na své tělo a řekněte, jakou barvu oblečení máte dnes na sobě. Červené tričko, růžové šaty, bílou zástěru, černé sako, fialovou sukni nebo zelenou košili? Barvy, které nosíme, mohou ovlivnit, jaký první dojem uděláme na své okolí. Červená vyzařuje energii a dominanci, modrá působí klidně a spolehlivě, zelená připomíná rovnováhu a přírodu, žlutá a oranžová hlásí optimismus a hravost, růžová působí jemně a přátelsky, fialová originálně a kreativně, černá je symbolem elegance a autority a bílá vyzařuje čistotu a jednoduchost. Samozřejmě to neznamená, že z trička někdo spolehlivě vyčte naší osobnost, ale může to být první nápověda, než stihneme promluvit. Tak schválně, kterou barvu nejraději nosíte vy?
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku. Skyrok.
2: Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrok. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: U sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rokový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
1: Kroměřížsko aktuálně.
3: Další pokus falešných bankéřů má tentokrát šťastný konec, a to přímo na Kroměřížsku. Pozorná žena tam včas zarazila převod svých úspor a obrátila se na policii, která bleskově nastražila past. Pro domnělou hotovost si tak na smluvené místo přišel nic netušící kurýr, na kterého už ale čekali připravení kriminalisté. Prostějov se i letos aktivně zapojil do tradiční ekologické akce a pustil se do úklidu okolí řeky Hloučely. O čistší prostředí se tam společnými silami postaralo vedení města, místní okrašlovací spolek, ochránci přírody ze sdružení Iris a také žáci ze základní školy Edvarda Valenty.
0: Sport.
3: Představte si, že se dozvíte o svém startu v národním týmu pouhé 2 hodiny před zápasem. Přesně to zažil 24-letý český brankář Lukáš Horníček před úvodním duelem Ligy národů s Chorvatskem. I přes konečnou prohru 1:2 byl ale gólman na výkon naší reprezentace náležitě hrdý.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Máme tady babí léto. Po chladnějším týdnu je tady příjemné oteplení. Od pondělí do čtvrtka by nám teploty mohly vystoupat dokonce až k letním 25 stupňům. A díky slunečnému počasí mohou být pocitové teploty ještě trochu vyšší. Jen rána nás stále čekají chladnější. Kvůli jasné obloze nám rtuť teploměru může po ránu spadnout i na pouhých 8 stupňů. Vstávání nám navíc může doprovázet také mlha. Se slunečným počasí souvisí taky nedostatek srážek. Podle předpovědi by nám zřejmě do příští neděle neměla spadnout ani kapka.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Po letním cestování je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku dezénu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sychravé dny. Vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Polední čas přímo vybízí k tomu zpomalit, vychutnat si dobré jídlo a pustit si příval pořádných hitů. Děkujeme, že naše vysílání posloucháte i během nedělního oběda. Věděli jste, že dnešní datum ukrývá spoustu oslavenců? Už za malou chvíli si o nich povíme v našem kalendáři. Přejeme vám ničím nerušený polední klid při poslechu našeho rádia. Skyrock. Skyrock.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
7: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
7: To si píš.
6: Teda Franto, to běžím říct holkám.
7: No, to běž.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
9: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
10: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
9: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
10: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme 27. září a dneska oslavujeme tradiční den českého piva. Tento svátek spadá přesně na předvečer svatého Václava, který je oficiálním patronem našeho pivovarnictví. Takže ideální čas na to zajít na jedno orosené. Narozeniny dnes slaví hned dvě výrazné tváře české hudební scény. Skvělá zpěvačka a muzikálová hvězda Monika Absolonová a legendární rocker David Koller. A zapomenout nesmíme ani na sváteční oslavence. V kalendáři dneska svítí jméno Jonáš. Tohle jméno má hebrejský původ, znamená holub a představuje symbol míru i čistoty. V posledních letech jeho obliba u rodičů strmě stoupá, takže ročně u nás přibude přes 400 nových nositelů. Z našeho rádia vám přejeme příjemnou neděli 27. září.
2: Drášové, máte svátek! Dneska můžete cestovat!
3: Jen prosím ne jako ten biblický Jonáš.
2: Jak to?
3: Protože skončil v břiše velké ryby.
2: Aha!

0: sváteční cesty zavedou kamkoliv.
1: My jsme s vámi.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Skyrock kalendárium.
3: Skyrock.

0: také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Do Zábřehu se v pondělí 28. září sjedou stovky krojovaných účastníků na 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Na Masarykovo náměstí se tato velkolepá událost vrací po dlouhých 12 letech a nabídne oslavu tradic z celé Hané, jejímž vrcholem bude tradiční jízda králů. V Dluhonicích se v sobotu převrátil traktor s vlečkou, na které jeli lidé. Lehce se přitom zranilo 11 lidí, které museli záchranáři rozvést do nemocnic v Přerově a Olomouci. Přesné okolnosti této nepříjemné události už vyšetřuje policie. Ve stejný den se v obci konala traktoriáda. S nehodou však podle organizátorů tato akce nesouvisela. K nehodě došlo mimo areál i oficiální program akce.
0: Sport.
2: Bývalý reprezentační útočník Milan Baroš se na vyprodaném městském stadionu v Ostravě oficiálně rozloučil s fotbalovou kariérou. 44-letý vítěz Ligy mistrů si po 6 letech od posledního ligového zápasu užil exhibici před více než 14 tisíci diváky. V utkání plném hvězd, ve kterém nastoupili osobnosti české reprezentace i Barošovi bývalí spoluhráči z Liverpoolu či Galatasaraje, střelil oslavenec 4 góly. Výběr reprezentace nakonec zvítězil nad týmem Baníku 11-9, přičemž do hry se zapojili i Barošovi synové a bratr.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Kralickém sněžníku včera poprvé škrábali skla na autech. Na Sněžce nám v uplynulém týdnu poprvé sněžilo. Po chladnějším týdnu se nám ale začíná oteplovat a babí léto by mělo vydržet celý následující týden. Zítra předpověď slibuje nejvyšší teploty mezi 19 až 23 stupni, to samé v úterý a ve středu. Pohybujeme se tak přibližně 8 stupňů nad průměrnými teplotami pro září. Jen po ránu se raději vybavíme teplejší mikinou nebo bundou. Noční teploty by totiž mohly spadnout až ke 4 stupňům nad nulou.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou dál pokračuje úplná uzavírka cyklostezky, a to konkrétně mezi silnicí vedoucí ke koupališti Poděbrady a Horkou nad Moravou. Omezení by mělo trvat až do prosince. Zdržet se dnes můžeme taky při průjezdu Otrokovicemi. V ulicích Tylova, Mánesova a Erbinova se koná Michalská pouť. Na provoz tady dohlíží policie. Pro ty, co v úterý plánují jet po silnici 55 na Přerovsku, připomínáme, že z důvodu stavebních prací je naplánovaná úplná uzavírka mezi obcemi Říkovice a Horní Moštěnice. Opravovaná část začíná za vlakovou zastávkou Horní Moštěnice a sahá až za dálniční exit Přerov jih. Uzavírka tady bude až do 20. října. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Příjemné nedělní odpoledne. Nesmírně si vážíme toho, že vám můžeme dělat společnost i v neděli. Už za malou chvíli u mikrofonu přivítáme našeho filmového experta. S ním se podíváme, na co nového můžeme zajít do kina, tak si ho nenechte ujít. Přejeme vám inspirativní a pohodový start odpoledne.
1: Skyrock.
2: Skyrock. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Aluminper. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper. Pergoly z hliníku CZ.
4: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek a tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
3: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
2: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odnesi!
3: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodanku to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary,
5: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, Švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
6: Je? Maruška mě opustila. Takový Marušek tě ještě obšťastní, oplodní.
4: Opustí moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
7: Ale to není černobílý prostě, táta nebyl.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
8: Je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
9: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Centrum pro seniory v Holešově rozšířilo své kapacity pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Nový objekt domova se zvláštním režimem nabízí 21 lůžek, z nichž 12 představuje čisté navýšení kapacity a 9 bylo přesunuto ze stávajících prostor. Součástí projektu je také moderní zázemí pro personál i rodiny a nová zpevněná nástupní plocha pro hasiče.
0: Místní rádio, místní zpráva.
2: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětu obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Všech 13 zpřístupněných jeskyní v České republice bude otevřeno i v pondělí 28. září během státního svátku. Návštěvníci tak mohou o prodlouženém víkendu zavítat do podzemních lokalit napříč Čechami i Moravou, včetně Moravského krasu či Javoříčských jeskyní. Vedle běžných tras nabízejí vybrané jeskyně také zážitkové prohlídky v přilbách. Do 30. září navíc na webu zprávy jeskyní ČR probíhá veřejné hlasování o nejlepší prázdninovou fotografii.
0: Sport.
2: Svitavský jezdec Martin Dopita slaví parádní úspěch v motorsportu. V letošním pětidílném mistrovství České republiky v závodech čtyřkolek si vyjel celkové 2. místo a stal se tak domácím vicemistrem. Po letech dřiny se mu navíc otevírají dveře i do světa mezinárodních závodů.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se nám mohou objevit mlhy. Teplotní maxima vystoupají k 23 stupňům. Pokud plánujete výlet do hor, vezměte si sebou raději mikinu. Tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 13 až 17. Foukat by měl jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na svém nejlepším stupni. Zítra nás tak čeká naprosto ideální počasí na výlet. Úterý slibuje také slunečný den, nejvyšší teploty by měly být stejné jako v pondělí. Podobný scénář pak očekáváme i ve středu.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme o zavírku v Olomoucké ulici Na Zákopě mezi křižovatkami ulic Selské náměstí a Železniční. Práce tady potrvají až do konce října. V Sazovicích na Zlínsku si zítra dáme pozor při projíždění obcí. Od 9:30 tady bude probíhat průvod. V úterý zase počítáme při plánování cesty s uzavírkou v Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A to kvůli závodům Prostějovská koloběžka. Ať už jedete kamkoliv, za náš rádiový tým vám přejeme šťastnou cestu.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: nedělní odpoledne pokračuje a my moc děkujeme, že si užíváte víkendový relax v naší společnosti. I když neděle vybízí k lenošení, kolem nás se pořád něco děje. Proklepli jsme pro vás regionální weby a za chvíli vám prozradíme, o čem se teď píše. Užijte si zbytek odpoledne s úsměvem a v dobré náladě.
1: Skyrock.
2: Skyrock. Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous-vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
6: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
5: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
6: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu a soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
7: Ahoj, tady Giorgio.
8: My name is Giovanni Giorgio.
7: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
9: Choose your fighter.
7: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
14: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
15: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Skyrock.
5: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
2: Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu vám šetříme čas, čteme regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Pojďme se podívat na to nejzajímavější, o čem se dnes píše na regionálních webech. Olomoucký fotbal zažívá velký reprezentační průvan. Do národních týmů všech věkových kategorií odjíždí hned 11 hráčů Sigmy Olomouc. Podrobnosti přináší Olomoucký report. Šumperští policisté se v minulých dnech opravdu nenudili. Řešili seniora na elektrokole s téměř promile alkoholu, krádež drahého mobilu v baru i srážku se srnou. Největší kuriozitou ale byla nehoda v Bludově, kde si řidič spletl pedály a narazil přímo do zdi budovy. Více se dočteme na Šumperském reji. Od 1. října pak začíná festival Den architektury. V kraji otevře například vilu Primavezy, Síglovu vilu v Šumperku nebo Baťovo bydlení v Lutíně. Téma rozebírá server Olomouc.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénů. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady.
0: Sport.
2: Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Během odpoledne nám z oblohy postupně bude ubývat oblačnost. Večer se můžeme těšit na vyjasnění. Teplotní maxima pro dnešní den hlásí 18 až 22 stupňů. Na horách máme o něco chladněji, tam bude nejvýše 13 až 17. Vítr nám fouká pouze slabý. Pokud se dnes chystáme na nějakou vyhlídku, určitě se máme na co těšit. Dohlednost je podle odborníků vysoká, konkrétně až 23 kilometrů. Před další pobytem venku se ale nezapomeneme namazat opalovacím krémem. UV index bude na střední hodnotě.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce. Přinášíme vám rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř plně obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování vám přejeme z našeho rádia.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock.

0: pohodové odpoledne přejeme do všech vašich přijímačů. Díky všem, co mají zapnutý náš stream. Pokud ještě přemýšlíte, co s načatým dnem, určitě u nás zůstaňte. Za chvíli přihodíme inspirativní nápady, kam ještě vyrazit za zážitky i odpočinkem. Máme tipy, kam vyrazit. Do té doby vám budeme hrát jeden parádní hit za druhým.
1: Skyrock. Skyrock. Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
1: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
1: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana Skyrock.
11: Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: naším rádiem vám neunikne žádná skvělá akce. Víme, jak si užít prodloužený víkend. S dětmi vyrazíme třeba do Olomoucké pevnosti Poznání. O víkendu se tady můžeme těšit na vědecké dílny, laboratoře i digitální planetárium. V září na téma houby. Ty budeme zkoumat na Zemi i ve vesmíru. Otevřeno bude i na sváteční pondělí, a to od 9 do 17 hodin. A máme tady něco i pro mlsné jazyčky. O víkendu nám probíhají čokoládové losiny ve velkých losinách. Letos na téma s čokoládou do pohádkového světa. Až do pondělka si taky na hradě Sovinci užíváme přízrak temné věže. Top akce začátku podzimu slibuje víkend plný šermířů, divadelních a komediálních scének, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. Na výstavu sportovních a vytuněných aut vyrazíme pak na kroměřížské výstaviště. Těšit se můžeme třeba i na transformátorového hrdinu Bumblebee. Program je opravdu pestrý, stačí si z naší nabídky jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Odpoledne na Skyrocku.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Koná se od 8. do 11. října na olomouckém výstavišti a nabídne hlavní expozici ovoce, zeleniny a květin v pavilonu A a bohatý doprovodný program a trhy.
1: Kroměřížsko aktuálně.
3: Další pokus falešných bankéřů má tentokrát šťastný konec, a to přímo na Kroměřížsku. Pozorná žena tam včas zarazila převod svých úspor a obrátila se na policii, která bleskově nastražila past. Pro domnělou hotovost si tak na smluvené místo přišel nic netušící kurýr, na kterého už ale čekali připravení kriminalisté. Prostějov se i letos aktivně zapojil do tradiční ekologické akce a pustil se do úklidu okolí řeky Hloučely. O čistší prostředí se tam společnými silami postaralo vedení města, místní okrašlovací spolek, ochránci přírody ze sdružení Iris a také žáci ze základní školy Edvarda Valenty.
0: Sport.
3: Představte si, že se dozvíte o svém startu v národním týmu pouhé 2 hodiny před zápasem. Přesně to zažil 24-letý český brankář Lukáš Horníček před úvodním duelem Ligy národů s Chorvatskem. I přes konečnou prohru 1:2 byl ale gólman na výkon naší reprezentace náležitě hrdý.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Máme tady babí léto, po chladnějším týdnu je tady příjemné oteplení. Od pondělí do čtvrtka by nám teploty mohly vystoupat dokonce až k letním 25 stupňům. A díky slunečnému počasí mohou být pocitové teploty ještě trochu vyšší. Jen rána nás stále čekají chladnější. Kvůli jasné obloze nám rtuť teploměru může po ránu spadnout i na pouhých 8 stupňů. Vstávání nám navíc může doprovázet také mlha. Se slunečným počasí souvisí taky nedostatek srážek. Podle předpovědi by nám zřejmě do příští neděle neměla spadnout ani kapka.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Po letním cestování je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku dezénu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sychravé dny. Vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Neděle se pomalu překlápí do své druhé poloviny a my děkujeme, že jste stále s námi na vlnách. Už za 20 minut pro vás budeme mít tip, jak se trochu nakopnout, pokud se potřebujete ráno probrat. Přejeme vám pohodový podvečer bez jakéhokoliv stresu. Skyrock. Skyrock.
1: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
2: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
3: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
2: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
3: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
9: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
10: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
9: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
10: To si piš.
9: Teda Franto, to běžím říct holkám.
10: No, to běž.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým I a dvojitým V, CZ.
12: Ahoj, tady Giorgio.
13: My name is Giovanni Giorgio.
12: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
14: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: na Skyroku.
1: Připadáte si občas bez energie? Na internetu jsme našli údajně jednoduchý trik, jak se trochu boostnout neboli nakopnout, a je to inspirované potápěči. Máme si 30 vteřin oplachovat obličej ledovou vodou a mozek prý dostane rychlejší vzpruhu než po kávě. U někoho to opravdu působit a fungovat může. Kontakt obličeje se studenou vodou může aktivovat takzvaný potápěčský reflex. Zpomalí se nám tep, stáhnou se cévy v končetinách a tělo začne šetřit kyslík pro důležité orgány. Samotný chlad nás navíc opravdu může okamžitě osvěžit a subjektivně probrat. Takže pár studených šplíchanců u umyvadla klidně vyzkoušejte, k tomu uvařte poctivé kafe a nalaďte naše rádio. Tohle trojkombo doplní energii spolehlivě.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku. Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Nyní cestu čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18 pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20 pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz. Do Zábřehu se v pondělí 28. září sjedou stovky krojovaných účastníků na 17. ročník folklorního festivalu Setkání Hanáků. Na Masarykovo náměstí se tato velkolepá událost vrací po dlouhých 12 letech a nabídne oslavu tradic z celé Hané, jejímž vrcholem bude tradiční jízda králů. V Dluhonicích se v sobotu převrátil traktor s vlečkou, na které jeli lidé. Lehce se přitom zranilo 11 lidí, které museli záchranáři rozvést do nemocnic v Přerově a Olomouci. Přesné okolnosti této nepříjemné události už vyšetřuje policie. Ve stejný den se v obci konala traktoriáda. S nehodou však podle organizátorů tato akce nesouvisela. K nehodě došlo mimo areál i oficiální program akce. Sport. Bývalý reprezentační útočník Milan Baroš se na vyprodaném městském stadionu v Ostravě oficiálně rozloučil s fotbalovou kariérou. 44-letý vítěz Ligy mistrů si po 6 letech od posledního ligového zápasu užil exhibici před více než 14 tisíci diváky. V utkání plném hvězd, ve kterém nastoupili osobnosti české reprezentace i Barošovi bývalí spoluhráči z Liverpoolu či Galatasaraje, vstřelil oslavenec 4 góly. Výběr reprezentace nakonec zvítězil nad týmem Baníku 11-9, přičemž do hry se zapojili i Barošovi synové a bratr.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Víme, jak bude. Na kralickém sněžníku včera poprvé škrábaly skla na autech, na Sněžce nám v uplynulém týdnu poprvé sněžilo. Po chladnějším týdnu se nám ale začíná oteplovat a babí léto by mělo vydržet celý následující týden. Zítra předpověď slibuje nejvyšší teploty mezi 19 až 23 stupni, to samé v úterý a ve středu. Pohybujeme se tak přibližně 8 stupňů nad průměrnými teplotami pro září. Jen po ránu se raději vybavíme teplejší mikinou nebo bundou. Noční teploty by totiž mohly spadnout až ke 4 stupňům nad nulou.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou dál pokračuje úplná uzavírka cyklostezky, a to konkrétně mezi silnicí vedoucí ke koupališti Poděbrady a Horkou nad Moravou. Omezení by mělo trvat až do prosince. Zdržet se dnes můžeme taky při průjezdu Otrokovicemi. V ulicích Tylova, Mánesova a Erbinova se koná Michalská pouť. Na provoz tady dohlíží policie. Pro ty, co v úterý plánují jet po silnici 55 na Přerovsku, připomínáme, že z důvodu stavebních prací je naplánovaná úplná uzavírka mezi obcemi Říkovice a Horní Moštěnice. Opravovaná část začíná za vlakovou zastávkou Horní Moštěnice a sahá až za dálniční exit Přerov jih. Uzavírka tady bude až do 20. října. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Děkujeme, že nás posloucháte. Než den přepluje do večerního režimu, podíváme se za chvíli v našem kalendáriu na to, kdo dnes slaví a čím dalším je dnešní datum významné. Přejeme vám poklidný podvečer plný té nejlepší muziky. Tu vám totiž právě teď posíláme.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
4: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
5: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si piš.
8: Teda Franto, to běžím říct holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Víkend na Skyroku.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme 27. září a dneska oslavujeme tradiční den českého piva. Tento svátek spadá přesně na předvečer svatého Václava, který je oficiálním patronem našeho pivovarnictví. Takže ideální čas na to zajít na jedno orosené. Narozeniny dnes slaví hned dvě výrazné tváře české hudební scény. Skvělá zpěvačka a muzikálová hvězda Monika Absolonová a legendární rocker David Koller. A zapomenout nesmíme ani na sváteční oslavence. V kalendáři dneska svítí jméno Jonáš. Tohle jméno má hebrejský původ, znamená holub a představuje symbol míru i čistoty. V posledních letech jeho obliba u rodičů strmě stoupá, takže ročně u nás přibude přes 400 nových nositelů. Z našeho rádia vám přejeme příjemnou neděli 27. září.
2: Drášové, máte svátek! Dneska můžete cestovat!
3: Jen prosím ne jako ten biblický Jonáš.
2: Jak to?
3: Protože skončil v břiše velké ryby.
2: Aha!

0: sváteční cesty zavedou kamkoliv.
1: My jsme s vámi.
0: To byla vaše sváteční hymna.
2: Skyrock kalendárium.
3: Skyrock.

0: rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Centrum pro seniory v Holešově rozšířilo své kapacity pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Nový objekt domova se zvláštním režimem nabízí 21 lůžek, z nichž 12 představuje čisté navýšení kapacity a 9 bylo přesunuto ze stávajících prostor. Součástí projektu je také moderní zázemí pro personál i rodiny a nová zpevněná nástupní plocha pro hasiče.
0: Místní rádio, místní zpráva.
1: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětů obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Všech 13 zpřístupněných jeskyní v České republice bude otevřeno i v pondělí 28. září během státního svátku. Návštěvníci tak mohou o prodlouženém víkendu zavítat do podzemních lokalit napříč Čechami i Moravou, včetně Moravského krasu či Javoříčských jeskyní. Vedle běžných tras nabízejí vybrané jeskyně také zážitkové prohlídky v přilbách. Do 30. září navíc na webu zprávy jeskyní ČR probíhá veřejné hlasování o nejlepší prázdninovou fotografii.
0: Sport.
1: Svitavský jezdec Martin Dopita slaví parádní úspěch v motorsportu. V letošním pětidílném mistrovství České republiky v závodech čtyřkolek si vyjel celkové druhé místo a stal se tak domácím vicemistrem. Po letech dřiny se mu navíc otevírají dveře i do světa mezinárodních závodů.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se nám mohou objevit mlhy. Teplotní maxima vystoupají k 23 stupňům. Pokud plánujete výlet do hor, vezměte si sebou raději mikinu. Tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 13 až 17. Foukat by měl jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na svém nejlepším stupni. Zítra nás tak čeká naprosto ideální počasí na výlet. Úterý slibuje také slunečný den, nejvyšší teploty by měly být stejné jako v pondělí. Podobný scénář pak očekáváme i ve středu.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme uzavírku v Olomoucké ulici Na Zákopě mezi křižovatkami ulic Selské náměstí a Železniční. Práce tady potrvají až do konce října. V Sezovicích na Zlínsku si zítra dáme pozor při projíždění obcí. Od 9:30 tady bude probíhat průvod. V úterý zase počítáme při plánování cesty s uzavírkou v Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A to kvůli závodům Prostějovská koloběžka. Ať už jedete kamkoliv, za náš rádiový tým vám přejeme šťastnou cestu.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Moc děkujeme, že trávíte nedělní podvečer právě u nás. Máme před sebou další exkluzivní rozhovor. Vyspovídáme top hosta. Je jím vítěz kategorie novinka v cenách Olomouckého kraje pro cestovní ruch. Posaďte se, dejte si něco dobrého a užijte si zajímavé povídání. Přejeme vám příjemnou večerní pohodu. Skyrock. Skyrock.
1: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
2: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
3: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
2: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
3: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokračujeme v představování vítězů cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tentokrát vyrážíme vysoko do hor. V kategorii novinka v cestovním ruchu zvítězila naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Na telefonu právě teď vítáme našeho dnešního hosta. Je to autorka projektu Jitka Janíčková. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, přeji dobrý den.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků. Pojďme si ji představit, kde leží, odkud kam nás vezme.
2: Tak naše naučná stezka leží ve Šrotových léčebných lázních, představuje 14 nejznámějších vrcholů Jeseníků. Každý vrchol je stvárněn v podobě dřevěné sochy. Tu podobu získali podle legend, pověstí, přírodních krás. Můžete vidět například vyřezávané skřítky, kamzíka, zvoničku, povoz s koňmi, majestátnou sochu praděda a další.
1: V cenách Olomouckého kraje jste v kategorii novinka v cestovním ruchu bodovali, zvítězili. Čím si podle vás vaše stezka získala hlasy?
2: Tak za mě určitě proto, že je teda velmi krátká. To určitě návštěvníky oslovilo. Naše stezka měří pouze 360 metrů a na té stezce vlastně vidí těch 14 nejznámějších vrcholů. Pokud by šli opravdu ve skutečnosti po horách, tak ta délka trasy je dlouhá 57 kilometrů. No a u nás to tedy mají všechno zhlédnuto za velmi krátkou chvíli, ale můžou se také inspirovat a vydat se dál do hor.
1: A závěrečný dotaz, který je prakticky pro všechny, které jsme právě nalákali. Kde stezka začíná ještě jednou? Kdy je nejlepší se na ně vydat a zvládnou ji třeba i rodiny s malými dětmi?
2: Tak stezka začíná v Lipové ve Šrotových lázních, přímo v lázeňském areálu nad vilou Groman, kde je start. Jdou podél Anenského potoka, samozřejmě obejdou všechny vrcholy, všechny sochy, jdou po upraveném chodníčku, takže je prakticky bez omezení, ani roční období nic vás nezastaví, je pro pěší, pro cyklisty i pro maminky z kočárky.
1: Naučná stezka Vrcholy Jeseníků, vítěz letošních cen Olomouckého kraje v kategorii novinka v cestovním ruchu a autorka projektu v našem vysílání Jitka Janíčková. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za další tip na výlet v našem kraji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Konec reklamy a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Nové informace právě teď a pro vás, pojďte si je poslechnout. Centrum pro seniory v Holešově rozšířilo své kapacity pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Nový objekt domova se zvláštním režimem nabízí 21 lůžek, z nichž 12 představuje čisté navýšení kapacity a 9 bylo přesunuto ze stávajících prostor. Součástí projektu je také moderní zázemí pro personál i rodiny a nová zpevněná nástupní plocha pro hasiče.
0: Místní rádio, místní zpráva.
1: Bude se vylepšovat Kroměříž z podnětů obyvatel. Město realizuje 3 projekty z participativního rozpočtu. Lidé svými hlasy rozhodli o pořízení nových stánků na tržiště, o obnově hřiště Trávník i vzniku golfového hřiště. Všech 13 zpřístupněných jeskyní v České republice bude otevřeno i v pondělí 28. září během státního svátku. Návštěvníci tak mohou o prodlouženém víkendu zavítat do podzemních lokalit napříč Čechami i Moravou, včetně Moravského krasu či Javoříčských jeskyní. Vedle běžných tras nabízejí vybrané jeskyně také zážitkové prohlídky v přilbách. Do 30. září navíc na webu zprávy jeskyní ČR probíhá veřejné hlasování o nejlepší prázdninovou fotografii.
0: Sport.
1: Svitavský jezdec Martin Dopita slaví parádní úspěch v motorsportu. V letošním pětidílném mistrovství České republiky v závodech čtyřkolek si vyjel celkové druhé místo a stal se tak domácím vicemistrem. Po letech dřiny se mu navíc otevírají dveře i do světa mezinárodních závodů.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénů. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady.
0: Sport.
1: Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, jen ráno nám mohou trochu zahalit mlhy. Odpoledne budeme mít téměř letní teplo. Nejvyšší teploty slibují vystoupat až k 23 stupňům. Oteplení sebou ale přináší také sucho. Až do neděle 4. října by podle předpovědi neměla spadnout ani kapka. Proto, jestli chcete vyrazit na houby, pondělí je skvělá volba, než bude zase příliš sucho. Úterý pak slibuje taky slunečno a 19 až 23 stupňů. Podobný scénář očekáváme i ve středu.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce. Přinášíme vám rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř plně obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování vám přejeme z našeho rádia.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Nedělní večer je tady a my vám moc děkujeme za vaši přízeň po celý dnešní den. Než hodíme všechny starosti za hlavu a naladíme se na večerní relax, proletíme ještě to nejzajímavější z regionálního dění a internetu. Přejeme vám nádherný večer a zasloužený odpočinek. Skyrock. Skyrock.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
3: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
4: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
3: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
4: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu vám šetříme čas, čteme regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Pojďme se podívat na to nejzajímavější, o čem se dnes píše na regionálních webech. Olomoucký fotbal zažívá velký reprezentační průvan. Do národních týmů všech věkových kategorií odjíždí hned 11 hráčů Sigmy Olomouc. Podrobnosti přináší Olomoucký report. Šumperští policisté se v minulých dnech opravdu nenudili. Řešili seniora na elektrokole s téměř promile alkoholu, krádež drahého mobilu v baru i srážku se Srnou. Největší kuriozitou ale byla nehoda v Bludově, kde si řidič spletl pedály a narazil přímo do zdi budovy. Více se dočteme na Šumperském reji. Od 1. října pak začíná festival Den architektury. V kraji otevře například vilu Primavezy, Sieglovu vilu v Šumperku nebo Baťovo bydlení v Lutíně. Téma rozebírá server Olomouc.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkné 13. září se Skyrokem. Těžce nemocný Terry Fox chce svým během napříč Kanadou překonat bezmocnost a dodat sobě i jiným odvahu v boji s rakovinou, kterou trpí. Přestože této zákeřné nemoci nakonec podléhá, jeho příběh podnítí vznik humanitární akce nazvané Běh Terryho Foxe, jejímž smyslem je vyjádřit solidaritu s lidmi nemocných rakovinou. První běh, jehož tradice je dnes již pevně zakořeněná i díky oficiální podpoře Kanady, se koná právě 13. září 1981. Solidaritu podporuje i mládežnická organizace Scout. Také jste do něj chodili jako školou povinní? Od roku 1911, kdy vzniká, ho totalitní režimy celkem třikrát ruší. První zákaz činnosti přichází v roce 1940 od nacistických okupantů. Na konci druhé světové války je sice scouting v tehdejším Československu obnoven, neubíhá ovšem ani 5 let a komunisté s ním znovu končí. Děje se tak 13. září 1950. Znovu přichází na scénu na konci 60. let. Po potlačeném pražském jaru ho ale v roce 1970 pohlcuje Pionýr. Prozatím je Scout znovu vzkříšen po sametové revoluci v prosinci 1989. Teď se vrhneme na hudební, přímo metalové Scouty. 13. září 1961 startuje svou životní dráhu kytarista a zpěvák Dave Mustaine. Ryšavý velikán stylotvůrce thrash a speed metalu, který působí na scéně se svou kapelou Megadeth, spolu zakládá i Metallicu. V roce 1967 vstupuje do světa tým Ripper Owens. Metalový zpěvák, nejznámější ze svého působení v Judas Priest v letech 1996 až 2003. Opět zítra servírujeme výběr z dějin, nenechte si ho ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Melodický rock? To je Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek a tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině. Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odnesi!
5: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodánku je to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary,
6: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, Švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Je? Maruška mě opustila. Takových Marušek tě ještě obšťastní, oplodní.
8: Opustím moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: No, to není černobílý prostě, táta nebyl.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
10: Z tohohle příběhu je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
11: Skyrock.
0: Skyrock.
12: Well, one of these days, and it ain't gonna be long.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezké 21. září na Skyroku. Welcome to the Hotel California. Kdo by neznal tuto klasiku? Eagles a Hotel California z roku 1976. Jedním z autorů je i kytarista Don Felder, narozený 21. září 1947. Kytarou pokračujeme u Liama Gallaghera, frontmana britských poprokových Oasis a BDI. Na svět přichází 21. září 1972 v Manchesteru. I když v Oasis větší část slavných hitů skládá starší bratr Noel, Liam přispívá hitovkami Songbird nebo I'm All the Time. Rádi se bojíte? Milujete horory? Pak určitě víte, že dnes má narozeniny mistr tohoto žánru Stephen King. Řada jeho děl je zpracována filmově, jmenujme si Věznici Shawshank nebo Zelenou míry. Nakonec trocha automobilové historie. Nejlegendárnějším terénním vozidlem je bezpochyby Willys MB, známý také jako Jeep. Jeden ze symbolů americké armády během druhé světové války a i v dalších konfliktech. Jednoduchý vůz schopný jet cestou necestou se těší velké oblibě nejenom mezi vojáky, ale po skončení konfliktu i mezi civilisty. Díky tomu se název Jeep stává synonymem pro jakýkoliv offroadový automobil. Jeho první podobu vyrábí firma Bantam 21. září 1940. I zítra vám přinášíme rokové zajímavosti z dějin. Nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.